0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Kapela Traktor zdraví Rádio Hej. Rádio, které má motor stejně silnej jako my.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne.
8: Pamatujete si, který hit letos ovládl hitparádu? Která skladba vás dostala hned na první poslech? Nebo který hudební objev jste si zamilovali? Léto je ideální čas si tohle všechno připomenout. Prázdninová hitparáda Rádia Hej. Tentokrát bez hlasování. Za to s tím nejlepším, co letos zaznělo. Největší hity, nejúspěšnější novinky i skladby, které psaly hudební příběh letošního roku. To nejlepší z hitparády Rádia Hej. Celé léto, pravidelně, na Rádiu Hej. Jaká muzika se vám nejvíc líbila? A které kapely jste dostali až na samotný vrchol žebříčku? Tady je přehled toho nejlepšího z červnového kola naší hitparády.

Zdar a síju návštěvníci a hlasující. Je tady další díl hitparády Rádia Hej. O jejímž pořadí rozhodujete jen vy svými hlasy. A nemyslete si, že si neprohlížím vaše hlasy a poznámky. Je vidět, komu fandíte, kam a jak daleko až vidíte a jak jste či nejste tolerantní. Já jsem Bastič, který to tady vše sesmolil dohromady a kterého jako mladého synečka vede vždy za ručičku ledabile volně pohozený konopný produkt Aldulin, kterého si rozhodně nenamažete na chleba. Pokud jste připraveni, nohy na stole, redko u popeláku a sklenka vychlazeného piva, můžeme se hitparádovat. Jen pro obraz a zvuk, svijanský más jsem si koupil v akci, protože zásilka nechodí, stále nechodí, čo je s ňou, je mi bědně.

0: popovou hitparádu Rádia Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Jirka Vasta, střelec v plné zbroji.
3: Dalibor Halamíček, dvoumetrový nestor rockové scény, sice se svou kapelou Moravius poklesl jako vyčerpaný pornoherec, ale stačí sprcha, otřepat se, utřít a jede se dál. Člověk, který neumí zašlápnout mravence, krmí slunečka sedmitečná a není schopen ani ukroutit hlavu klíštěti, se při hudbě promění v bestii a to přesto nejede vůbec vlak. A jeho paprsky se jako novinka stále drží mezi námi. Moravius Superbeams. We'll be right back.

mít to vánoční text, tak se asi zlobit nebudu. Chlapci z Ficovy říše si říkají Brandis a drží se jako standarda na hradě Devín a stále žijí svůj sen. Sice nevím jaký, ale pokud nebude chlupatý a vlhký, pak se dá s tímto materiálem pracovat. Tentokrát postoupili o příčku výše.

O novince Turba bylo řečeno a napsáno skoro vše a já nemám, co bych dodal. A pokud se s nimi potkáte, tak je pozdravte, pochlubte se, že jste pro ně hlasovali, oni vám za to stejně nic nedají a nakonec je to všem jedno. Minule byli sedmí a přežili, dnes o jedno místo si polepšili.

0: kraj podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: A jdeme dál. Kapela, která velmi často měnila sestavu, se snad už ustálila. Snad. Historie je na místě bubeníka, protože není nikdo, kdo by Mojdu odvolal, ale už to tak vypadá, že tam, kam nastavili svou laťku na koncerte všeho druhu, tam budou muset doskočit, ať se jim to líbí nebo ne. Jejich pomalý pád v našem žebříčku, ale neznamená, že by nudili nebo byli unavení či znavení. Oni jsou jen v jiném modu. My tomu říkáme, že s jídlem roste chuť, o čemž nás může přesvědčit bubeník a kapelník skupiny Bastard Mojmír Krochmalný. Čau.
3: Ahoj, zdravím všechny.
2: Tak prosím tě pěkně, teď je to nezadržitelný pád, poněvadž máme tady před sebou páté místo a na něm je skupina Bastard a Cesta kolem světa. Zatím jste se krocanili na čelních příčkách, tak není to trošičku jakože setrvalý pád, nebo je to jenom už únava materiálu?
3: Těžko říct, nevím, který týden už tam jsme. Samozřejmě.
2: Zbytečně dlouho.
3: No a vidíš, tak prostě už nebudeme otravovat a necháme za další kapely, ať si zahlasujou.
2: Prosím tě, kdo je autorem této skladbičky?
3: Autorem této skladbičky je náš zpěvák Marian.
2: Teď nám skočil do hovoru, já jsem mu totiž zkoušel zavolat a on mi teď skočil do hovoru, jo, tak má smůlu, možná ho zavolám příště. Tak napsal to Marian, jo?
3: Ano, samozřejmě.
2: No a chystáte nějaké novinky další, nebo je to jenom teď momentálně po tom turné už takové odpočinkové?
3: Máme novinky, pracujeme na dalších věcech, takže se posluchači mají na to těšit.
2: Ty, ten Marian volá znovu, víš co? Já to polož to, já mu to zkusím zvednout, jestli mi s tím něco udělá, jo, ten tvůj zpěvák, jo? Mojdo, měj se, čau, čau. A teď zkusíme tu druhou stránku věci. Halo.
4: Čau, Jiříku, zdarec.
2: Ty, Mariane, víš o tom, že jsi v živém vysílání teď momentálně hit parády a já jsem ti volal jenom, že si se spolu spojíme. Teď jsem mluvil zrovna s Mojmírem a ty jsi ho zrušil. Ty jsi zrušil svého kapelníka. To ti je k smíchu? Ano, seš samozřejmě. Prosím tě, Mojmír právě řekl, že ty jsi autorem skladby Cesta kolem světa. Je to pravda?
4: Je to pravda, je to pravda.
2: A kde jsi přišel takové tancovačkové písnice z 80. let?
4: můj kamarád se rozhodl, jeden z těch dobrých kamarádů se rozhodl, že všechno prodá. Prodal barák, prodal chatu, koupil si Harley motorku za 1 000 000 korun, spalil babku a jel cestu kolem světa.
2: Tak to byla tvoje inspirace, ano, k té skladbě.
4: Protože doktor mu řekl, že za rok umře, že má rakovinu. Mm-hmm. Jak se vrátil, tak doktor mu řekl, že se spletli a že je zcela zdrav.
2: Ano, lékař je od slova lékat a nikoli vléčit. Mariane, moc díky, jdeme na páté místo a Cesta kolem světa, skupina Bastard. Měj se krásně, ahoj.
4: Vaše.
2: Čau, čau. Ahoj. A jeho musíte vypnout, poněvadž on bude kecat tak dlouho, že se vůbec ke skladbě nakonec vůbec nedostaneme. Takže to byli bubeník a zpívák skupiny Bastard v hitparádě Rádia Hej.

takový zajímavý, smutný příběh. Můj dámy napsal, není moc spokojený s pátým místem, ale to není můj problém, to je jeho problém, jeho kapely. Na druhé straně si říkám v duchu, není na světě člověk ten, který by se zalíbil lidem všem, že co si budeme nalhávat. No rozhodně to tak je a basta. Rd. Nyní je jasné, že celý panelák na Šumbarku má malé dožínky. Protože Láďa Toby se svou chotí nadělali chlebíčky, šli od souseda k sousedům a všem připomínali, koho mají hlasovat, kam mají volit a tak podobně. No, všem připomněli, že je hitparáda a že Láďu v Benci nevede špatně. Po dnešním díle bude muset obejít partaje ještě jednou s panákem, protože nejen postoupili kupředu zpátky ní krok, ale ještě k tomu porazili bastardy, tedy původní kapelu, kterou Láďa Toby zakládal psát před 35 lety nebo kdy. Možná bych něco dodal, ale tady v tomto případě jsem sakra tenkém ledě a Láďa pak nekupí stejně ani pivo.

Rasta. Tak, dámy a pánové, minule na chvostu, dnes na opačné straně. Slyšíte dobře. Na opačné straně třetí místo. S velkou parádou Fany Michalík, pěvecká ikona a rovný člověk, si napsal skladbu, kterou vlastně v podstatě nikam nepoleze, jen ženským podcukní, ale má i hlubší myšlenky, přestože čas ukáže, která cesta je lepší. Ale skladba se musí líbit jeho basákovi Tomášovi Deníčkovi, zatímco kytaristovi Vojtovi Prokešovi se líbí jen Vojta Prokeš sám. Ale zajímavou věc napsal Petr Majkrič. Neměl bych nadržovat nikomu, psal na Facebooku, ale spousta muzikantů v téhle hitparádě, s kterými jsem se bavil, tak jsme se shodli. Jeden z nejlepších hlasů dnešní doby je hold Fany. Spousta kapel, kterým bych rád dal hlas, mi dá za pravdu, že Fany v dnešní době opravdu předvádí v dobrém slova smyslu nehorázný výkon. Fany má můj hlas a ostatní můj potlesk. Myslím, že výstižné a řečeno vše. Já doufám, že taky, a jdeme za tou skladbičkou.

Pány, a chci ti slíbit, pánové a dámy, je sezóna traktorů a na poli i na koncertním pódiu. Je čas odolávat náporu plechové kavalérie a bojme se hesla traktoristé sobě nebo traktoři nezhoří. Protože jejich frontální útok na samotný vrchol opět nabral v uplynulém týdnu na razanci. Uvidíme, jak to s nimi bude dál.

0: rekapitulace hitparády.
1: Tak se pojďme podívat, co jsme dneska vlastně tady slyšeli. Nejprve to byly dvě novinky, Tania a Nostalgie, Alkohol máme dar. Na 10. místě Hardkolony a skladba UFO. Na místě 9. Panoptiko, Moulin Rouge. Místo 8. Moravius, Superbeams. Na místě 7. Brandis, Sen. 6. místo Turbo, Time of My Life. Na 5. místě Bastard, Cesta kolem světa. Na 4. místě LTB, Bestie s podtitulem Jack Rozparovač. No a na místě třetím, Fany, chci ti slíbit. Druhé místo patřilo Traktoru a skladbice 5x5. Co na nás čeká, teď už asi víte.
2: Rocková hitparáda na rádiu Heavy.
3: Funus.
1: Poslední bitva vzplála, dejte se na odchod. Dobrá rada pro dvě skladby, které nenašly své příznivce a v podstatě jste je měli za hnusné. Soudě podle hlasů či spíše nehlasů. Prostě dvě papundeklové krabice na katafalku a v nich skladba Víc než slova Davida Kollera, kterému jste to nandali, to musím říct, a ve druhé je song Pod hladinou řeky formace Piráti 44, což mne mrzí víc než v případě kdysi výborného Kollera, ale to už je věc samozřejmě náhody, nebo věc názoru, těžko říci. Zvu vás na festival.
4: Hard Rock a Heavy Metal žije.
5: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smrš.
4: Vratimov Fest.
5: Na pódiu explodují. Na gauč

0: To vše v areálu fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup jen 250 korun.
1: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
2: Parťákem akce je Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Tak a teď tady máme folklor naší danceparády v podání mladé a starého. Přiznám se, že mne sice skladba stále baví, ale prvotní šok už odezněl, ale v nedávné době jsem měl čas a možnost, ba i čest, hovořit s řadou zajímavých lidíček z branže a všichni do jednoho napříč spektrem se shodli, že toto jim dvěma skutečně vyšlo a jejich hlasy si sedly jak servaní hokejisté na trestnou lavici. Leona Šenková a Jarek Filgas, Nikdy se nedozvíš.

0: Ondřej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Hej, rubáci, vyvolejme si mírové jednání, ale prosím vás, ne s každým a ne vždycky a ne za každou cenu, jo, to nemá smysl. O tom bych něco málo věděl, zůstaňte svý. Vše bylo řečeno, vše bylo zahráno a tak je čas se rozloučit. Hlasujte na webu nebo na fejsu. Podpořte své, nejen své miláčky, ale i skladby, které se vám skutečně líbí. Doporučuji vyčistit sluchovody a jít na to. Mezitím se dám do klidu i já a budu v očekávání výsledku příští týden. A stejně tak i patron hitparády Sir Madun El Kunopalda, kterého na dálku zdravím. Díky za spolúčast během tancparády i na funuse a teď už s bohem a šáteček. Loučím se s představou, že svět sice neovlivním, ale pokusit se o to mohu. RTO hejbus přijíždí, bastič naskakuje a v zápětí odjíždí, aby zase příště přijel. Tak čus bus.
3: Poslouchej rokovou hitparádu Rádia Hej s Jirkou Bastou každé úterý po 17. hodině.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Pamatujete si, který hit letos ovládl hitparádu? Která skladba vás dostala hned na první poslech? Nebo který hudební objev jste si zamilovali? Léto je ideální čas si tohle všechno připomenout. Prázdninová hitparáda Rádia Hej. Tentokrát bez hlasování. Za to s tím nejlepším, co letos zaznělo. Největší hity, nejúspěšnější novinky i skladby, které psaly hudební příběh letošního roku. To nejlepší z hitparády Rádia Hej. Celé léto, pravidelně, na Rádiu Hej. Přehled toho nejlepšího z červnového kola naší hitparády.

Dámy a pánové, krásné dobré ráno. Ano, jsme tady s vámi, ranní proud, ranní směna. V plném nastavení a nasazení. Každopádně 18 už dneska není. 19.8.

silná dynamická hutná muzika od kapely a Partizan. Každopádně 7. minuta, už je tady po 6. Jedeme, valíme další skvělou hudbu. Přidáme k tomu také nějaké informace, každopádně ať už to budou silnice, počasí,

Co se týká počasí, tak to bude hodně stejné a podobné jako ve včerejším dni. My se to dozvíme od Lenky také za malý okamžik ve 14:07. Hezké ránko a všem. Silnice sledujeme a Honza Riedl by měl

Dámy a pánové, 7:15, hezké ranko, půjdeme se podívat na oblohu. No tak se nikam podívat nebudeme, protože nám to tam neodehrálo, neodeznělo, no ale to se může stát v live vysílání, v live éteru. Pojďme si zahrát muziku Lucie.

Skvělá česká hudební scéna Lucie, nejlepší, kterou znám. Dnešní počasí nebude úplně to nej, každopádně 15-16 stupňů z počátku dne. Během dne se to rozšíří na 26 v průměru, což není úplně špatné.

Pánové, úžasně udělaná muzika, hudba, text. Seven, České Budějovice. A jejich život. Kapela, na kterou velmi rádi chodíte v České republice. Na jejich live koncerty.

Dámy a pánové, v hradním éteru, v hradním proudu do vás svalíme samé hity. Bonfire za námi, před námi další skvělé melodie. Pomalu, ale jistě se blížíme k 7. raní.

čeho mám velikou radost, tak jsem před malou chvíli komunikoval s Honzou Riedlem a většinou vždycky to bývá tak, že až po sedmé, protože Honza je vytížený, tak jsem ji ozval a teď to bylo do minuty. Co do minuty? To byly vteřiny. Honzo, zdravím, to byly vteřiny. No a Honzo s námi bude v 7:30.

Dámy a pánové, pozor, teď bychom měli všichni povstat. Přichází náš Karel do studia. Přesně tak, jak má, na čas, na sedmičku. Vyžehlený, ale znovu v munterkách. Ale pozor, má je čisté. Má je vyprané. Říká, stejně tak jako peníze.

Co se týká dnešního programu, tak to bude poměrně nabité, protože, jak jsme zmínili, Honza Riedl dorazí, co se týká hlavních tahů v České republice, také Ondra Němec ale přinese informace z Vysočiny a nejenom tam odsud. No a Petr Martinák, ten dorazí s dobrou náladou, jako vždycky.

zdravíte nás Přelouče, my zdravíme do Přelouče, krásné ráno. Maruška zdraví z Přelouče konkrétně, napsala mi, hele Karle, to je pro tebe, pozdravuj Karla, Milane, zdravíme i jeho a jestli je možné zahrát ještě Demon Drive, Maruško, dáme to tam. Jinak Karel je dneska vyžehlený, čistý, zelené monterky s lacláčema, jak se to říká, viď? Lanelovou košeli kostičkovanou, ale pozor, to má vyžehlený do puku, jako. Pozor.

0: Rádio Hej. Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hej Rádio.
1: Full time rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio Hej.
2: Jak se říká, uteklo to velmi rychle, první část je za námi, jdeme do té další. No a s muzikou, jakou? Bon Jovi.

Bezvadná úžasná muzika Bon Jovi za námi, my si pro tu další skočíme do Kanady. Možná to už cítíte, znáte, Brian Adams, ano, bude to on.

parádní muzika a doporučuju vám se mrknout na samozřejmě YouTube kanál na koncerty Briana Adamse, live koncerty v té nejkvalitě a je to úžasná věc. Z Kanady do Švédska, Rox

0: Ještě původní duo, tady Roxette. Za 2 minutky 7:45. Lenka už na nás mává s novou fleškou, kterou vyměnila, tak snad počasí naskočí. To si dáme ještě během toho Volbeat.
1: Radio Hey.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude polojasno, až oblačno, místy s přeháňkami, deštěm, ojediněle i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 17. A foukat má většinou mírný jihozápadní vítr. Bio 2, střední zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
2: Tak, my jsme rádi, že z technických důvodů fleška zafungovala. Je to dobrý. Lenko, děkujeme a my fršíme dál. Hammerfall.

legendární Nazaret. Ale to už platí samozřejmě i o další partě, která dorazí. Která už je de facto tady. Německá lajna Gamma Ray.

0: Dámy a pánové, dneska Honza Riedl s jedničkou a hvězdičkou. To, co dnes předvádí, je neskutečné. Informace a odpověď mi poslal do 2 vteřin. Přihlášení je úplně přesné, úplně na vteřinu. Honzo, krásné ráno s pochvalou.
1: Děkuji, děkuji. A kdybyste viděli ještě ten výkon v Ložnici, no, jsem opravdu úžasný.
0: Takže my zdravíme do Prahy. Samozřejmě, pojďme se podívat nejenom do Ložnice, ale samozřejmě i na silnice, na hlavní dálnice, na hlavní tahy. Jak nám to jezdí? Já jenom připomenu, že dneska by také mělo dojít k tomu, co jsme zmínili v pondělí, že bychom si něco měli ještě hezkého říct a co vlastně se připravuje a chystá na ředitelství silnice dálnice, co se týká technických úprav. Proto široké veřejnosti bych rád řekl, abychom se tady v té místnosti dnešního briefingu všichni hezky krásně posadili a poslechneme si Honzu Riedla. Honzo, pojďte, máte slovo.
1: No, děkuju moc krát, já jenom, aby nedošlo k nějakému chybnému pochopení. Já jsem si velmi pochvaloval, jak jsem se dobře vyspinkal s otevřeným oknem na dnešek, protože byla taková opravdu noc, kdy trošku i zapršelo, no velmi příjemný vzduch, ano. Takže tohle přeji úplně všem. Stejně tak tohle je strašně důležitý, tohle není žádná nadsázka, jenom správně a dobře odpočinutý a vyspalý řidič je druhý den bezpečný, což chceme samozřejmě všichni, ano, ano. Protože nikdy nevíte, kdo vás míjí, ať už proti směru nebo při předjíždění. Tak to bychom měli. Pokud jde o dopravní situaci, ta je velmi pozitivní, velmi plynulá a dobrá. V tuhle chvíli máme kolonku, akorát ji vidím na Pražském okruhu z jedné z druhé strany, ale promiňte, to je povinnost, to je ranní dopravní špička u hlavního města. To tež samozřejmě u hlavního města Moravy, teď myslím samozřejmě pochopitelně Špila z Brno, tak tam je samozřejmě trošku husto kolem toho křížení D1, D2, tam co stavíme. Tam jsem se včera ujistil u pana generálního ředitele, ředitelství silnic a dálnic, dej mu pánbu věčnou slávu, že tam skutečně se nebude stavět už déle než rok, protože teďka myslím si, že to bude půlka října, tam budeme přecházet do další etapy, trošku vám tam přestavíme to dopravní omezení, tak tam předpokládám, že bude třeba opravdu, a prosím vás všechny, abyste byli velmi pozorní, protože bude se jezdit zase drobátko jinak. Rovnou vás připravím už duševně na to, že tam rozdělíme dopravní proud, něco odkloníme z té D2 ještě před Brnem na D52, což je vídeňská, a tam tudy se teprve přijede na 190. do Brna, ale to samozřejmě všechno budeme včas říkat, ukazovat na mapkách, eventuálně budete sledovat dopravní značení. Jinak tenhle týden, když jsme spolu mluvili v pondělí, tak ano. Jsem vás jásavě informoval o tom, že v pátek budeme zprovozňovat dalších 6,5 kilometrů, ale velmi důležitých 6,5 kilometrů dálnice D35 mezi Pardubicemi a Vysokým Mýtem, to je tam, co stojíme, stavíme ten tunel, ten ještě není hotový, postavíme tam kolem toho bypásek. Vím, že jsem to říkal, ale ano. Já to radši zopakuju, protože ten bypásek, víte, co to je, to bude taková takový esíčko nahoru a zase esíčko dolů, tak tam bude třeba, abyste byli trošku pozornější. Ano. Jo, to vás poprosím, bude to trošku maličko nezvyk.
0: Trošku šikana, šikana.
1: A najednou ano. Je tam taková trošku jako malinko relí vložky a potom zase jako zase tam bude časová etapa. Tak, to je důležitá věc. A další důležitá věc, na kterou vás budu připravovat, a ta se děje taky tento týden v pátek o tomto víkendu, to je, že zavřeme D1. Ne, nezbláznili jsme se, skutečně vyspal jsem se dobře, ano. Ale ujišťuju vás, že to chcete, abychom zavřeli D1, protože my máme už jeden z těch dvojice mostů na kilometru 24, což je Šmejkalka, což je hnedka za Mirošovicemi, už hotový. A aby jsme vám ho mohli dát k dispozici, s technickou životností dáli pámbu na výsostech opravdu snad i těch 100 let, tak a my jsme se technicky strašně snažili, tak potřebujeme udělat zátěžkávací zkoušku, to znamená, že tam nastěhujeme 8 vrchovatě naložených nákladňáků dohromady 32 tun a budeme koukat, jak si ta mostovka s tím poradí. No a aby jsme tam neměli kolem toho žádný cizí vibrace, tak vás poprosíme, abyste mezi kilometry 21 a 29 laskavě jezdili kolem, ale vzhledem k tomu, a teď se dostávám k tomu nejdůležitějšímu, vzhledem k tomu, že budete buď ve spacáčku nebo někde pocucávat klínkáče ještě, tak skutečně jsme to dali na noční hodiny, to znamená, začneme tu D1 zavírat v pátek v 10 večer, jo, to si myslím, že už vám nevadí, víte, že, a dáme ji do provozu v 6 ráno, v sobotu, potom zase celou sobotu jezdíte a

0: třeba nebylo jakoby znění pro řidičky jako nějaký ty vibrace a tak dále, jo, takže tam jsme se dostali samozřejmě zase k lopatě asfaltu a tak dále, tak jenom upozorňuji, jo, naše posluchači, že šlo o tohleto, jo, o jiné vibrace nešlo. Honzo, já moc děkuji, samozřejmě se budu těšit zase na ten další briefing, no, je to úplně jasné.
1: Je to v pátek ráno a tohle všechno, co jsme si říkali, vám bezkrátce zopakuju, abyste to věděli, abyste to měli čerstvě v kalendáříku. Všem vám přeji krásné, konečně už trošku chladnější léto.
0: Úžasný Honza Riedl, děkujeme moc.

A nadupaná Metallica skoro ve 7:45. Nezapomeňte, že i H-Centrum je pro vás v létě v letní sezóně 2026 v Pardubicích. Enteria Holding, Enteria, stavební společnost Pardubice.

Česká produkce Udo za okamžik. 50. minuta po celé posledné raní. Přidáme ještě ACDC, jinak po osmičce, tedy po osmé raní, dorazí náš reportér z Vysočiny, Ondra Němec.

0: Chcete nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Je to takhle, je to tady. Finálová část a finálová hodina krátce po celé po 8 raní. Skvělá muzika vás nemine, naopak. Iron Maiden.

0: Jak jsem zmínil v úvodu této části, že půjde o skvělou muziku, tak to je jen potvrzení o tom, že to skutečně tak je. Iron Maiden, no ale my už jsme s naší technikou také na náměstí v Jihlavě, kde na nás čeká náš redaktor, reporter kultury a zábavy Ondřej Němec za malou chvíli. Ondro, stále krásné ráno do Jihlavy, slyšíme se.
1: Já ti zdravím, Milane, a zdravím všechny posluchače rádia, hej, ahoj.
0: No tak to je nádherný signál, jak říkáme s Honzou Lidlem, on to má z kuchyně a ty to máš z náměstí, člověče, úplně čistý, jako, jo, takže nádherný. My se dneska s tebou podíváme, víceméně, respektive ty nás zavedeš na nějaké kulturní akce zase u vás a v širokém okolí taktéž, takže pojďme se na to podívat a máš prostor, máš slovo.
1: No tak samozřejmě teď nás čekají kulturní vyžití na Vysočině docela veliký. Teď nám skončil Magma Fest, což bylo úplně superový festival. Bylo tam nádherný počasí, výborný pití i jídlo, bylo to prostě super. Mm-hmm. Každopádně nás čekají další akce, ale já se tě chci na něco zeptat.
0: Povídej.
1: Jezdíš na vodu?
0: Tak jako takhle, jako na vodu nejezdím, jezdím na naftu. Jezdím na naftu, jako, jo, která je teďka dražší, trošičku zase, ale nicméně...
2: Tak ale jenom trošičku.
0: Já ti rozumím, na co se ptáš, hele, jako na vodě jsem byl jako pionýr, jako jo, a teď už dlouho ne, takže, ale sjel bych si něco, no, sjel bych si něco.
1: No já mám pro vás dneska takový spektrum, nebo takový seznam řek v České republice a jejich síznost, protože já jsem byl na vodě několikrát. Je to prostě skvělý zážitek a spousta lidí se teprve chystá na vodu.
0: Hele, Ondro, já jenom ti do toho...
1: Má zaplacení a podobně, jo.
0: Já ti do toho vstoupím, byl jsi někdy ve vatě.
1: Teď jsem ti nerozuměl, ještě jedno.
0: Jestli jsi byl někdy ve vatě, místo na vodě.
1: No ve vatě jsem nikdy moc nebyl, ale tak jsem spokojený.
0: Dobře, hele, nebudu tě vyrušovat, pojďme na to. Pojď nás pozvat na řeky, zví nás na kulturu, pojď.
1: No, co se týče řek, tak jak jistě víte, tak leto je strašně krásný, ale také extrémně suchý. Hmm. Ale to neznamená, že některé řeky sízný nejsou, jo. Hmm. Takže když se podíváme třeba na Berounku, tak Plzeň, ta je na limitu, což si myslím, že sízná je. Berounka u Roztoků, nádherných 89 cm, což je super. Die u Znojma, 79 cm, taky sízná. Mm-hmm. Jezerka na Malý Skále, nějakých 108 cm, což je docela dost nad limitem, je to bomba. Mm-hmm. A v Bakově jezerka je dokonce 143 cm, což si myslím, že vodáci jako docela ocení. Mm-hmm. No, Labe, tam je to trošku horší, pod Dvorem Královým tam je jenom 55 cm, takže tam si vodáci trošku zacvičí.
0: Ano.
1: Ohře ve Varech, ta je těsně pod limitem, takže ta je nereálná. Ohře v Nechranicích, ta je sízdná. Orlice v Týništi je taky sízdná. Co je horší, tak je Sázava v Nespekách, ta ano. Je pod limitem a bohužel sízdná už není. Tichá Orlice v Chocni je 34 cm, je taky pod limitem a v Úpě na Žlíči je 38 cm, tam bohužel taky ne. No ale velmi dobrá sýznost je samozřejmě Vltava. U Vyššího Brodu je nějakých 80 cm, limit je 58 cm, takže tam si myslím, že si vodáci užijou, což je super. Co se týče ale Lužnice, například od Veselí nad Lužnicí 54 cm, a limit je 53. Jako technicky sízdná je, ale opravdu je to na hraně. A myslím si, že vodáci si místy s kánem a zacvičí na ramenou.
0: Krásný, jako Ondro, nádherný
1: přehled. Takovýhle krátký přehled, no.
0: No krátkej, já bych neřekl úplně krátkej, nebo krátký, bylo to poměrně rozsáhlý, což je dobře, protože skutečně mraky lidí, co já znám, tak třeba oni, já teda jako moc ne, ale oni hodně jezdí a holdují sýznosti řek. Samozřejmě pokud se toho bojíte, anebo třeba jako máte strach, že byste člunem narazili někde o nějaký kámen, že to bude málo jako ty vody, tak hodně je ve Vltavě v centru Prahy normálně a na Parník jako, že jo, na Parník se dá taky.
1: No tak samozřejmě, ono to jde i na Lužnici, tam taky jezdí Parník. Jako tohle problém není, no ale tam prostě jde o tu krásnou atmosféru, to, že prostě dáte barel do kánoje, narazíte si nějaký topivečko, projedete si řeku, jo, vykoupete se, protože sem tam, jak se říká, povodácky se uděláte, když zlobí háček, tak se uděláte častějc, No prostě každopádně krásný. To je nádherná atmosféra. Na tom parníku, tam si to pivo musíš koupit, tu limonádu taky, sedíš, čekáš, že dojedeš, protože víš, že dojedeš, samozřejmě je to krásný. Voda je nádherná celkově.
0: Ondro, ty jsi nás pozval na nádherné ještě letní akce, aktivity. Já ti za to děkuju. Máme ještě nějakou informaci, jenom abychom to když tak případně ukončili, protože čas nás tlačí a my půjdeme za chvilku do počasí, tak jak to tam ještě máš v tom svém programu?
1: No já si myslím, že dneska to byl vyčerpávající.
0: Výborně.
1: Já jsem spokojený a posluchači Rádia Hej budou samozřejmě taky.
0: Jseš velmi šikounej, protože tohle to jsou věci, které baví lidi, obzvlášť vlastně v létě, v letní sezóně, kdy jezdíme pod stán, jezdíme na řeky, jak ty říkáš, jako vodáci, nebo do různých kempů a tak dále. I na to se můžeme připravit a pozvat. Ondro, moc ti děkuji a budu se těšit na další vstup z Jihlavy, tedy reportér z Vysočiny Ondra Němec. Měj se krásně.
1: Mějte se krásně a zdravím všechny posluchače Rádia Hej a naslyšenou.
0: Děkujeme.

0: skvělá zpěvačka Doro, 20 je tady za okamžik. 20. minuta, po celé po 8. raní. Na programu před malou chvíli Ondra Němec, teď ještě Lenka a dorazí i Petr Martinák.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno, až oblačno, místy s přeháňkami, deštěm, ojediněle i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech na horách kolem 17. A foukat má většinou mírný jihozápadní vítr. Bio 2, střední zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Lence, děkujeme a každopádně pokračujeme dál s naším listem, playlistem, jak chcete, Radio Proudu.

0: parádní sestava formace Parta z Dizzy Top. A kdo je také super a parádní a úžasný, a není jenom jeden, jsou úžasní, je jich víc, jsou to Krajánci, přesně tak. A za malý okamžik už jeden z nich, který první naskočí. A vy se máte na co těšit. Ano, jak jsem to zmínil před malou chvílí, prostě je tady ten čas, který je připravený pro Krajánky. Je tady Luděk. Luďku, já se ptám, jaké nás čeká počasí?
1: No tak, vážení přátelé, na základě jaksi různých předpovědí počasí v televizi, rádiu a jinde, jo, mohu naprosto přesně říci, jak to s počasím, jak s tím bude do budoucna, asi takhle. Počasí bude atakovat. A do přátelé, atakovat třicítku, že? No ani se nedivím, taková třicítka, když je hezká. To se atakuje jedna báseň. Tropy, horko vedro, zase se mi zvedlo. Luděk... Pro rádio, hej, Luděk, znám vztah.
0: Luďku, děkujeme. Připravený už je Krišot, pojď na to, Krišote.
1: Ano, tak podívejte, že musím říct jednoznačně konstatovat, že od té doby, co jsem se stal šéfem policie v našem regionu, je kriminalita na ústupu. Lapové a zlodějíčci mají strach vytašit své drápky. Jen včera jsme měli takové hlášení, že pan Josef, že panu Josefovi vykradli automobil, no tak zblázil, zmarja, měl si to hlídat. No prostě na místě činu jsme zjistili, on kompletně přišel o volant, přišel o palubní desku, přišel o zrcátka, no něco strašného, no ale na místě jsme zjistili, že byl ožralý jak kára a sedl si omylem na zadní sedadla. Pro rádio, hej, Krišot, brr.
0: Tak to bylo úžasné, Krišot, děkujeme. No a Tetrlík ještě uzavře, pojď na to, Tetrlíku.
2: Já vás velmi vážení přátelé pozvu na film, dokonce na dva filmy, na dvě premiéry. Ten první je hororový příběh obyvatel horské vesnice, kteří jsou ohrožováni na životě lesní zvíři. Film se jmenuje Smrtonosná laň. No a druhý film, no to je česká komedie, tu mi rádi. Je to film, který se odehrává v Brně. Mladí manželé si zařizují svůj byt netradičním způsobem. Vykrádají obchody. Film se jmenuje Někdo to rád z čorky. Tajtrlík se loučí.
0: Tajtrlíku, děkujeme i tobě a pánové, budeme se těšit zase na ten další díl. Krajánci!

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Hey! Hey Radio CZ.

posílám, snad její paprsky světla donesou. Nebeský soud, dík tajemným posilám.

0: oblíbená parta Traktor, Horizont. Za okamžik, za malou chvíli, 40. minuta po celé, po 8. raní. Tak jak to sledujeme, tak děkujeme za vaše poslechy hned časně z rána, tedy okolo 6. už jste byli na nohou. A co se týká poslechu, tak taktéž děkujeme. Železný král, to je další česká scéna, regionální rocková kapela Roxor.
1: Rádio Hej.

Naši parádní bezvadná parta kapela Hanley, vstávej! No a protože přátelé a fanoušci rádia, hej, vás tady je poměrně skutečně velká masa na tomhle krásným nádherným stadionu Viktorky Žižkov, tak my vás teď budeme chtět slyšet a dupat úplně všechny. Proč to říkám? Protože to přichází uzavřít Citron!

Přátelé, musíme potvrdit, že vám to tady na tom trávníku nádherným zeleným jde úžasně. Vy jste skvělí. Skvělí jste byli, ano. Zatleskejte si, jo? A my vám děkujeme.

0: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šiklend ve Zvole nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás.
1: Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
0: Šiklend, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
1: Kompletní program najdete na sikland.cz.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you.
4: Radio Hey.

0: 9 hodin 13 minut a vy stále ladíte Rádio Hej. Ovšem nyní bylo přepojeno do opavského studia a za mikrofonem a mixážním pultem stojí Aleš Konopka, který vás bude bavit až do pravého poledne, až do oběda. My zdravíme Milana Krčila a děkujeme za ranní jízdu, za ranní show a těšíme se zase na zítřek. No a my přátelé, samozřejmě, aby nespadl řemen, budeme pokračovat v rockové muzice. Taky jsem tam popové, ale i ten metálek zazní. Za chviličku All Never, Crazy Legs, nebo taky David Koller zaspívá. No co se týče muziky, to máme jasné. Taky se podíváme za chviličku, jaké bude počasí. Lenka už je připravená. No a já musím ještě dodat, že dneska máme středu. Je 19. srpna a svátek má Ludvík. No ale k tomu se ještě dostaneme. My si povíme odkud pochází Ludvík, tedy respektive jeho jméno, no a jaký má třeba význam. Ale na to je ještě čas, máme spoustu času, budeme spolu trávit ještě necelé 3 hodinky, tak vám přeju parádní poslech Rádia Hej.
1: Je středa, buď s Alešem na Hej až do oběda. Rádio.

0: It's out 23. 9 hodin 22 minut, malinko máme zpoždění dneska, ale to se stává. Já vám říkal, že nestíhám, i když nic nedělám. Ale Lenka je tady a už tady přešlapuje, protože vám chce sdělit, jaké bude dnešní počasí. Leni, je to tvoje, mikrofon připraven, všechno připraveno, vy jen teď nastražte uši.
1: Počasí, počasí.
2: Dnes bude polojasno, až oblačno, místy s přeháníkami, deštěm, ojediněle i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech na horách kolem 17 a foukat má většinou mírný jihozápadní vítr. Bio 2, střední zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Děkujeme, Leni. A kapela Traktor už se nám hlásí, chtěli by taky přidat něco veselého do našeho playlistu.
3: Kapela Traktor zdraví Rádio Hej, rádio, které má motor stejně silnej jako.

Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

0: rockovej kolektiv, který si říká Hard Colony. Ufoni, UFO, já to říkal pořád, že to tady dámy a pánové sledujou. My samozřejmě pokračujeme dál v rockové muzice, za chviličku slíbený David Koller, taky Anaka je připravená, The Offspring a spoustu dalších. Takže jdeme na toho Davida. Šťastný chlap se jmenuje song, který tady máme pro vás připraven právě teď. A to mi připomnělo, přátelé, šťastný chlap. No jasně, kdy je chlap šťastný, že jo? Říká se, že muž je jako guláš. Když ho dámy pořádně uspokojíte, na druhý den je ještě lepší.
1: Hey! Hey, radio.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: rádiu Hey Offspring, 9 hodin 45 minut. A to je pravý čas zkontrolovat situaci, která právě teď panuje v dopravě. Je tady Vlaďka.
1: Dopravní expres.
2: S rozjíždějící se kolnou po dopravní nehodě na 196. kilometru počítejte na dálnici D1 ve směru na Prahu, kde budete v koloně popojíždět mezi 203. až 196. kilometrem. A se zdržením okolo půl hodiny počítejte také na dálnici D10 ve směru do Prahy, kde se na 5,5. kilometru došetřuje dopravní nehoda 3 osobních vozidel a kolona se tvoří mezi 10. až 5. kilometrem. A k další dopravní nehodě 2 vozidel došlo na Pražském okruhu na 23. kilometru na exitu Chrášťany ve směru k dálnici D1. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Děkujeme, Vlaďko. Bylo to vyčerpávající. Katapult, ZZ Top, anebo taky Škorpíci. Ti to budou hrát za malou chviličku na rádiu Hey v dopoledním éteru.

0: rádiu Hej, rybičky 48 a ženy. No, chlapi, jestli chcete svou ženu nebo přítelkyni pořádně rozžhavit do běla při hádce, tak jí stačí jenom říct: zlato, nerozčiluj se, škodí to kráse a ty jí nemáš zrovna na rozdávání.
1: Hej lidi, posloucháte Rádio Hej. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
2: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
3: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
4: Šiklend! Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šiklend ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
5: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
4: Šiklend, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
5: Kompletní program najdete na sikland.cz. Šiklend!

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.
5: Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do Rádia Hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Zloději počestní a Viktor Dick s kapelou Wow. Za chviličku Ingot. No a přátelé, tady čtu na netu, že Ingot chystají vinyl a na něm bude i Krylův Bratříčku zavírej vrátka, tentokrát v metalové podobě. Album 100 černých let se rozroste z původních 14 skladeb na 19 a přibydou i další bonusy. Kapela už vinyl dokončuje ve studiu Shopa a pokřtít ho chce během podzimního turné. A proč je kolem něj tolik pozornosti? Není to jenom kvůli samotnému vinilu, ale hlavně kvůli tomu, jak Ingot slavnou Krylovou skladbu uchopili. No sám jsem na ní zvědav, přátelé, ale u nás na Hej Rádiu prozatím ještě skladba s názvem Rebel.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Jenej.
1: Jenej.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, deštěm, ojediněle i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech na horách kolem 17 a foukat má většinou mírný jihozápadní vítr. Bio 2, střední zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

0: Hejradio.cz.
1: 10 hodin 20 minut máme, stále posloucháte středeční dopolední éter Rádia Hej. No a my jsme se už pomaličku v programu dostali na kalendář. Kalendář říkáme vlastně tady tomuto vysílacímu úseku, jak se dá říct, který máme vyhrazen právě na to, že listujeme v kalendáři, abychom zjistili, kdo má dneska svátek a jaký je vůbec den. No je středa, je 19. srpna a dneska má svátek Ludvík. Co se týče původu a významu jména, tak mužské křestní jméno Ludvík má německý původ. Vyvinulo se z germánského jména Ludvík, které se překládá jako slavný bojem. Hlad, slavný vík, boj. Stejně se vykládá jméno Ludvík. Jako česká varianta jména se označuje jméno Alois, které bylo odvozeno od francouzské podoby jména Ludvík a překládá se jako Ludvíkův syn. A Ludvíků podle serveru Centrum.cz máme v České republice 9440 chlapců, pánů, kluků a tak. A jedná se teda o 69. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. Gratulujeme vám, chlapci, mějte hezký den a hlavně vám přejeme zdravíčko.
2: Hrajeme fláky pro mladý i starý páky. Rádio Hej.

0: I Want Out, Halloween, na rádiu, hej. V rámci středečního dopoledního éteru je 10 hodin a 41 minut a čeká nás ještě spoustu další parádní muziky. Je to přehlídka skvělých kapel, jako třeba Linkin Park, The Who, anebo taky Europe. Tak vám všem přejeme parádní poslech, hezkou středu. Přátelé, pozor, sex, večeře, sex, vana, sex. To je typická středa, že jo? Samozřejmě, že ne pro všechny, my ostatní máme televizi.
1: Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Je nej.

0: Na rádiu, hej, 10 hodin a 50 minut. No to nám to dneska utíká nějak. Je to možné? No tak zase z druhé strany, pokud jste v práci, tak je to dobře. Pokud jste někde na dovolené, tak vám spíš přeju, ať se vám to táhne, ať to trvá nekonečně dlouho, pokud si skvěle užíváte. Za malou chviličku Roxor, a to protože bych vás chtěl, přátelé, teď pozvat na 5. Rockfest Bobnice, a to 20.9. na hřišti v Bobnici. Start je ve 13 hodin a konec zhruba kolem 10. večerní. A těšit se můžete právě na kapelu Roxor, nebo taky Rimortis, anebo Vanaheim, taky Salieri tam budou, anebo Horizont. Máte se na co těšit, tak se tam stavte. 20.9. Bobnice, hřiště, 5. Rockfest.
1: Rocková muzika, první jakosti. Rádio Hej.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every day.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.
3: Rádio je slyšet.

Ex Rudy Pell nám odstartoval poslední hodinu dopoledního vysílání z opavského studia Rádia Hej. Song Forever Young. Kdysi tedy Alphaville, a já jsem nedávno viděl nějaký inzerát, nějakou reklamu, že Alphaville budou v Ostravě. Tak jsem si to rychle našel a mám to tady. Ano, přátelé, pokud byste chtěli zažít Alphaville naživo, tak opravdu budou v Ostravě, a to 19. září tohoto roku v RT Thorax Aréně. Ona tam bude i Sandra, to spíš asi není pro rockery, i když z druhé strany, jako zase, proč ne, že jo, vidět Sandru takhle naživo, jak nám pomaličku stárne.

0: Rádio Hej.
1: Hej.
2: A tak přátelé, nikdo nevládne, že jo? Jenom rockeři a rockerky ti zrajou jako víno. Kapela Europe je tady, The Final Countdown. Takové odpočítávání, no. Poslední. Do 12. hodiny 55 minut ještě budeme spolu trávit. S parádní muzikou.

0: love rock and roll. Milujeme rock and roll, pochopitelně, proto jsme tady na rádiu. Hej, pro vás všechny. A taky Lenka je tady proto, aby nám ještě naposledy v tomto dopoledním éteru řekla, jaké bude počasí.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno, až oblačno, místy s přeháníkami, deštěm, ojediněle i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech na horách kolem 17 a foukat má většinou mírný jihozápadní vítr. Bio 2, střední zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Děkujeme, Leni. No tak děvčata, tak na opalování to dneska asi nebude, ale musím vám něco prozradit na chlapy. Někteří frajeři totiž na spáleniny ze sluníčka používají Viagru. Na spáleniny jim to sice nepomáhá, ale večer, když oni leží, tak jim deka neleží přímo na spáleninách, ale vytvoří jim to takový vlastně stan.
3: Hey Radio CZ.
0: Dobrá rada na zlato, že jo? Iné kafe Deja Vu teď na rádiu Hej.

Vítáme vás v našem relaxačním centru. Zaujměte pozici lotosového květu. Teď uchopte své pivo a napijte se. A nyní relaxujte při poslechu nebeské hudby, která právě přichází na vlnách rádia Hey!

0: Chceš být duševně čistý? Tak relaxuj při poslechu Rádia Hej.
1: Zlato?
2: Ano?
1: Máme plán na večer?
2: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
3: Dělejte, co vás baví. Starnet.

Vocal Band, Nechoď holka do lesa. Přátelé, dneska, tedy 19. srpna, slaví své 81. narozeniny Ian Gillan, britský zpěvák a skladatel, frontman a textař legendární rockové kapely Deep Purple. No a kdybyste to nevěděli, o čemž tedy pochybuji, tak Ian je považován za jednoho z nejlepších rockových zpěváků všech dob. No a právě teď nám na rádiu, hej, zaspívá Through My Bones.

0: Deep Purple, Through My Bones. Přátelé, já si klepu popel na hlavu. To nemůžu jen tak přijít, já jsem mu zkomolil jméno. Mně se to tady rozmázlo. Ian Gillan samozřejmě, britský zpěvák a skladatel, který dneska slaví 81. narozeniny. My tedy gratulujeme a pokračujeme dál v muzice. Panama, Van Halen, nebo Halen za chviličku, taky Nickelback a spoustu další muziky je připraveno, než se rozloučíme. A to bude tak nějak před 12. hodinou. Ještě máme čas, ještě stihneme za chviličku mrknout na dopravu.
1: Hej, hej! Rádio Hej. Perfektná muzika.

Dámy a pánové, chlapci a děvčata, loučit se musím. Nedá se nic dělat, poněvadž máme 11 hodin a 50 minut. Tak to stihneme už jenom dva kousky. No a jako poslední ode mě Iggy Pop. Last for Life, to jsem připravil na závěr. Mějte se moc hezky, přeju vám hezký zbytek středy, užívejte volna, pokud máte. Pokud jste v práci, jak říkám, tak ať vám to uteče rychlostí světla. No a těším se na vás zase zítra, tedy ve čtvrtek po 9. hodině. No a co jinak bych vám ještě popřál? Jo, pokud jdete na oběd, tak vám přeju dobrou chuť, tak těpic rockeři.

Dobrý den, milí posluchači. A nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Chicland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Chicland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na chicland.cz. Chicland!

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web.
1: Bylo 12 hodin, posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
2: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase.
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

0: běžte slyšet. Informace na telefonu 773 222 893 nebo na webu reklamanaradiu.cz.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvole nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na sikland.cz.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Dneska slaví 60. narozeniny sám velký Miloš Dodo Doležal. Já mu přeju všechno nejlepší, hlavně zdraví, no a na jeho počest si dneska poslechneme album Z hůru přes oceán od Vitacit. Tak si to užijte.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

Marotovore je u konce, no a protože právě dneska slaví 60. Miloš Dodo Doležal, tak jsem vám pustil album Vzhůru přes oceán od Vitacit. To je ode mě dneska všechno, mějte se moc dobře, no a budu se na vás těšit zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.

0: Rádio Hej. No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej. Rádio Hey. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě. A ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.
1: Hezké odpoledne od mikrofonu Rádia Hey, vás zdraví Petr Havel. Dnes je středa 19. srpna, je zhruba 15 hodin a 16 minutek. K tomu my jsme se plavmo dostali do naší společné dvouhodinky, která je pravidelně každou středu nabitá informacemi a pozvánkami na akce, které už jsou v těch nejbližších dnech a jsou s výhledem teď na víkend a na ty poslední prázdninové dny. Nedá se nic dělat, prostě dneska zkrátka 19. a léto je v plném proudu, spíš na svém vrcholu. Pojďme se rovnou podívat na to, jaké dnes a do konce týdne nás čeká počasí, dnes už se to moc nezmění. Ty denní maxima jsou dneska někde okolo 25 stupňů, no každopádně čtvrtek nás čeká převážně deštivý, slabší déšť s denními maximy opět zhruba někde okolo 25 stupňů Celsia. Pátek ten bude více zavalen těmi srážkami, bude to deštivý den, teploty klesnou na nějakých 20, 21, ale i 13 stupňů v noci, no a v sobotu by se mělo opět trošku vylepšit, protože ten sobotní den by měl být polojasný a teploty někde okolo 22 až 23 stupňů Celsia. V neděli přibude oblačnost a přibydou i nějaké srážky, ty maxima se budou pohybovat kolem 19 stupňů a trochu se zvedne vítr ze severu. No, každopádně počasí, které nás čeká, tak samozřejmě určitě bude ovlivňovat vaše aktivity, ať už se budete vyskytovat kdekoliv. Já vás za chviličku už začnu zvát na akce, které nás čekají do konce tady toho týdne a vlastně do konce celého měsíce. Tak jo, tak jdeme za muzikou, co nás čeká, je třeba Alice Cooper a taky Lita Ford a její Shot of Poison. Tak jsme moc rádi, že jste si pro poslech radiových vln zvolili právě Radio Hey.

0: Ladíte Radio Hey, tohle to byly Dragon Force a jejich Ashes of the Dawn. Teď máme skvělou příležitost vzít do éteru jednoho z pořadatelů akce, konkrétně 4. ročníku Age of Stage Fest, a není to nikdo jiný než Radek Mičan. Radku, vítej ve vysílání Radio Hey.
1: Ahoj Peťo, taky zdravím všechny posluchače Radio Hey. A samozřejmě tebe a všichni zdravím z hory Říp.
0: Já jsem právě předpokládal, že to řekneš, protože když jsme si ten rozhovor připravovali, tak jsi to zmínil. No a jak je na Řípu?
1: Na Řípu je krásně, větrno, polojasno, ale není vidět ale Praha. Já jsem myslel, že uvidím až do Prahy. No.
0: Takže točky, ty jsi jako pod Řípem v tuhle chvíli, to znamená, že výstup nahoru a dolů už máš za sebou.
1: Přesně tak.
0: Tak to seš dobrý teda. Tak jo, tak vidíte to, jak jsem říkal před chviličkou, i pořadatel si potřebuje udělat trošku volno a nabrat síly, udělat si vejlet. Pojďme teda k festivalu Age of Stage. Jedná se o 4. ročník, to už jsme zmínili, ale pojď tuto akci představit ty, protože ty seš duchovní otec téhleté akce Age of Stage.
1: Je to tak, ta akce se bude konat 29. srpna tento rok, je to sobota, poslední vlastně sobota v prázdninách.
0: Ano.
1: A vystoupí tam 5 kapel, jestli je můžu představit, tak je to Vosto 6, rok dívčí undergroundová kapela z Bechyně, potom Carpathia, to je heavy metalová kapela s Týna nad Vltavou, United Front, crossoverová kapela s Týna nad Vltavou, pak z Prahy přijedou naši kamarádi Nirvana Revival Praha, což jsou vlastně představitelé rokové odnože Tyranč. No a jako headlineři budou Satisfaction, to je rock metalová kapela z Českých Budovic.
0: Takže dá se říct, že dáváš prostor místním kapelám, protože 4 z 5 jsou vlastně z okolí, že jo?
1: Přesně tak, máš pravdu.
0: Tak skvělé, takže dobře, rockový festival Age of Stage a jeho 4. ročník bude teda příští sobotu 29. srpna, začínáte už v 16 hodin a nevím, řekli jsme, kde se vlastně koná festival?
1: Je to KD Neznašov, to znamená ve vesničce Neznašov, která je asi 2 kilometry od Týna nad Vltavou.
0: Dobře. On ten 3. ročník taky byl v Neznašově, že jo?
1: Přesně tak.
0: Takže ten, kdo tam byl minulý rok, tak už ví přesně. Tak dobře, takže rockový festival Age of Stage se koná 29. srpna, začíná se už v 16 hodin. 5 kapel, Vosto 6, Carpathia, United Front, Nirvana Revival Praha a headlinerem je Satisfaction kapela. Takže to je pozvánka na příští týden do Neznašova. Radku, co bychom ještě měli na závěr říci a pozvat posluchače a fanoušky rockové muziky?
1: Já bych ještě pozval na dobrý pivo, bude se točit Samson, to výhradní zastoupení Samsonu na festivalu, je to taky náš hlavní partner, takže nejenom pivo, ale i dobré jídlo bude samozřejmě na místě, takže přijďte a kochejte se.
0: Tak skvěle. Koukám, že ještě předprodej vstupenka je za 300, to je krásná cena za 5 kapel. Na místě to bude stát 450, takže Vostopáďo ušetřej lidi nákupem v předprodeji, který je na portále qrticket.cz. Tak jo, tak to bude asi úplně všechno. To byl Radek Mičan, pořadatel akce Age of Stage, která se bude konat 29. srpna v KD Neznašov. Rádio, měj se hezky, budeme se těšit, že budeš mít plný dům příští týden.
1: Děkuji. Pak bych vás chtěl všechny pozvat, přijít všichni do KD Neznašov, bude to pařba.
0: Tak jo, tak skvělý. A my tak zkusíme tě ještě příští týden chytit, jestli tě někde, jestli budeš mít nějaký chvilku na telefon. Tak jo, jsme domluvení.
1: To bych se podíval do Mělníka, je to tady kousek, tak je to krásný město, tak,
0: no tak.
1: Ještě Mělnice.
0: Tak nám příště řekneš, kde seš. Tak jo, tak se mi krásně a šťastnou cestu po Čechách.
1: Čau, díky, čau.

that, my dear?

Posloucháte Radio Hey, toto byli Palail Royal a jejich Just My Type. Mám pro vás pozvánku na 21. do Poděbrad, to je sobota. Říkám to dobře, zítra je 20. Jo, to je v pátek. To je v pátek 21. srpna, omlouvám se. V Poděbradech bude velký punkový večírek, protože na jednom pódiu se potkají třeba Vision Days, Sputnik, Volant nebo EEčka, takže akce Soutok Punk se bude konat 21. v Poděbradech v restauraci Cidlina na Soutoku, to je tradiční místo, kam se vejde velká spousta lidí, tam celá řada různých akcí, všech různých žánrů a tentokrát to bude o punku, takže 21. srpna Soutok Punk Poděbrady od 20 hodin na jednom pódiu, jak už jsme řekli, Sputnik, Vision Days, Volant anebo EEčka. My si určitě teď dáme něco punkovýho. Pokud chcete vstupenky, tak samozřejmě běžte na portál qwerticket.cz.

0: Bylo 16 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej.
4: Rádio Hey.
6: Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě a ideální volba pro všechny pořadatele qrticket.cz.
7: Hezké odpoledne od mikrofonu rádia Hyva, zdraví Petr Havel, je 16 hodin, asi 2 minutky k tomu, my jsme se plavmo přehoupli naší společné dvouhodinky. Tak a my se samozřejmě rovno taky podíváme na to, kdo dneska slaví svátek. Dneska slaví svátek Ludvík, tak pokud máte kolem sebe nějakého nositele tohoto jména, tak samozřejmě nezapomeňte poblahopřát k dnešnímu svátku. No jinak samozřejmě Ludvík je jméno, které má svůj germánský původ a význam je také překladané jako slavný bojem takzvaně. Takže všechno nejlepší všem Ludvíkům, Luďkům, Ludvům, zkrátka jakkoliv se tohleto jméno skloňuje a každopádně i my se přidáváme s přáním všeho nejlepšího. No a když už ten původ je germánský, tak vám pustíme, milí Ludvíci, germánského metalového boha. Není to nikdo jiný, ani do menší, než Udo Dirkschneider.

Tak tohle to byly nestárnoucí Europe a jejich Talk to Me. Teď mám pro vás pár dalších tipů, kam vyrazit za zábavou. Pojďme na to. Minulý týden nebo předminulý týden jsme tady měli pořadatelku Lidu Vlkovou, což je zrůdský Big Beatový zdunění. Tak si pojďme připomenout, že další ročník tohletoho skvělého festivalu, který mimochodem letos je dvoudenní, tak se koná už tento pátek a sobotu ve Zrůdském dvoře. Na co se můžete těšit, tak je třeba civilní obrana, Lady Kate, také Žádný stres, Kurtizán 25. Avenue, Panoptiko, Valda Gang, Krucipisk, no a v pátek to bude velká rapová party, takže čekujte stránky QR-ticket, tam jsou všechny detaily, anebo přímo webové stránky Zrůdský Big Beatový zdunění. Taky vás pozvu třeba do kina, pokud jste někde poblíž Mníšku pod Brny, Nový Knín, tak letní kino v Novém Kníně v pátek hraje Spidermana z Brusu Nový den a v sobotu se tam hraje Ďábel nosí Pradu dvojka. Pokud byste chtěli vyrazit na legendu Jetroutal, tak musíte kousíček popojet, ale ne zas tak daleko. Zkrátka Banská Bystrica, to je sobota 22. Art Rock Festival 2026. Z Čech tam bude třeba Michal Šindelář a hlavní hvězdou tedy kapela Jetroutal. Tak spousta dalších akcí samozřejmě je na vstupenkovém portále qrticket.cz. Tohle to byl takový náhodný výběr těch nejbližších akcí. Jdeme zpátky za muzikou a mimochodem za chviličku se taky podíváme za fotbalem. Bude se hrát další páté kolo nejvyšší fotbalové ligy, tak si řekneme kdy, kde a kdo s kým. Teď si jdeme dát Lordy, Devil is Loser. Tak buďte dál dobře naladěni na vlnách Rádia Hej.

Posloucháte Radio Hey. To byl Krokus Stead Awake All Night. Tak my si teď dáme krátký výlet na to, kam vyrazit za fotbalem. Pojďme na to, bude se hrát páté kolo nejvyšší fotbalové ligy. V sobotu se budou hrát čtyři zápasy, začne se hrát v 17. Tak pojďme na to, Mladá Boleslav přivítá Slovácko, Artis Brno, Pražskou Spartu. No a tím třetím zápasem od 17 hodin je zápas Zlín, Slovan, Liberec. Večerní zápas se bude hrát od 20, Slavia Praha přivítá Bohemku, takže pražské derby. V neděli od 17 Teplice rozehrají svůj duel s Zbrojovkou Brno, no a večerní zápas Olomouc a Pardubice. Ve středu, to bude až 9. září, se budou hrát další dva zápasy, a to je Jablonec, Baník Ostrava, a také od 19 hodin proti sobě nastoupí Hradec Králové, který přivítá Viktoriány z Plzně. Takže za fotbalem máte možnost tento víkend vyrazit celkem na 6 fotbalových stadionů do Boleslavy, Brna, Zlína a v Praze, to je v sobotu. No a v neděli se bude hrát v Teplicích a v Olomouci. Co muzika? Bude tady Sonáta Arktika. Tak pojďme na to.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Ladíte rádio, hej, tohle to nebyl nikdo jiný než Unisonic a jejich For the Kingdom. Přátelé, bude 4:45, je potřeba se pomaličku začít loučit, protože další hudební program a pořad už je pro vás připraven, nebo se připravuje a není to nic jiného než Krokodýl Matí Lepský, takže to tady bude hned po 5:00, pak vás čekají hudební tipy, večer hudební kalendář a pochopitelně Rocková středa. Se mnou se můžete zase slyšet příští týden ve středu ve 3:00 a dáme si další sadu tipů na poslední dny letních nebo prázdninových letních dnů. Tak každopádně užívejte, bavte se a pokud u toho budete poslouchat Radio Hej, tak je to skvělý. Petr Havel se loučí, mějte se za týden zase ve 3:00, ahoj.
1: Tak nám to zase uteklo. Středeční odpoledne na rádiu Hej je pro dnešek u konce. Díky, že jste poslouchali. Dnešní dávku roku a povídání pro vás připravil Petr Havel. Zůstaňte s námi. Rádio Hej hraje dál 24 hodin denně. A nezapomeňte, příští středu jsme tu znovu. Středeční odpoledne na rádiu Hej, vaše pravidelná roková jízda. Rádio Hej. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce.

0: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Schickland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Schickland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na schickland.cz.

Dobrý den, milí posluchači. A nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky. Přidáme maso.

který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Poslouchám Radio Hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

Hezký a příjemný letní podvečer, u nás zataženo teda, uvidíme, jak bude počasí. A je tady roková středa, od mikrofonu Rádia Hyva zdraví a vítá Honza Kulík. Než se dáme do středy rokový, tak odevírák, dneska Metallica, Orion, to je hezká věc, instrumentálka dokonce snad. Tak pojede nebo nepojede? Pojede.

Tak přátelé, už jsem zase zpátky. Asi jsme vypadli někde. Jak se to okolo vaší vyvračí tady. Takže snad to doufám jede. A já tady mám kalendář. Kalendář, podíváme se, co v kalendáři vidíme. Vidíme tady rok 1943. Tak se na něj podíváme, co nám přináší rok 43. To se narodil Billy Kramer, zřejmě. Podíváme se na to. Je to skutečně tak, dokonce měl svoji kapelu, která se jmenovala Billy Kramer and the Dakotas. Tak zkusíme tuhle tu kapelu. Hrálo v 60. letech, ale to už je strašně dávno.

Tak to byl Billy Kramer, já jsem zapomněl taky na rok 39, tam je velká veličina hudebník Ginger Baker, bubeník. To je Blues Incorporation, taky Graham Bond Organization, Cream dokonce, a taky Ginger Baker, Ginger Baker Air Force, a dokonce kapela, kterou tady tak často nehrajeme, Blind Fight. To byla super kapela přelomu 60. a 70. let. Tady máte

Jinak mimo Gringera Bakera v Blind Fight byl taky Eric Clapton, toho jste tam slyšeli, on hraje na kytáru. V roce 45 se narodil Jan Gillan, co chcete, Deep Purple nebo Black Sabbath, tam byl všude. Jak říká Zimmerman, tady všude byl, tak to můžeme zkusit třeba s těma Black Sabbath, Lioner.

A vidím tady rok 1951. To se narodil 19. srpna John Deacon, což jsou Queeni, pochopitelně. Tak jo. Ride the wild west.

tonight.

Tak to bychom měli kvíni, koho tady mám dalšího. Datum vám neřeknu, protože budou holky teď. Dneska má narozeniny, tady ve středu 19. srpna, Marta Sebastian. To jsou kapely Musicas a taky Deep Forest. Tak dáme si Deep Forest.

Další, koho tady vidím, je Joey Tempest. Ten se narodil v roce 63 a jak jinak než 19. srpna. To je kapela Europe, co si dáme od Europe? Znameníčko času, to je hezká věc.

Jinak měli jsme Beatles dneska v kalendáři. Neměli, no, tak to napravíme. Od 19. Od 19. srpna 1967 bourají americkou singlovou hitparádu s písní Vše, co potřebuješ, je láska. To je známá píseň od Beatles. Dokonce to se to taky vysílalo o nějaký rok později nebo měsíc. Se to vysílalo satelitním přenosem přes celou země kouli. Všichni se na to dívali. Víme teda u nás v socialistickém táboře, tam ne, tam dávali nějaký magazín důležitý v televizi, u nás tak to nemohlo běžet, ale jinak Vše, co potřebuješ, láska je zajímavý kousek. V nahrávce uslyšíte mimo Beatles samotných Micka Jaggera, Kate Richardse, Erika Claptona, Kate Moona, Graham Nash tam taky je, Marina Faithfull a Crazy Leeds, všichni tam zpívají, tam je lidu. Tak si to dáme, no, Vše, co potřebuješ, láska.

1971 a přesně 19. srpen. Zeppelini startují ve Vancouveru severoamerický turné. V hledišti je 17 000 diváků. Ovšem má to takový zádrhel. Na 3 000 fanoušků se ovšem lupeny nedostaly. No a ty jsou před stadionem a jsou, jak bych to řekl slušně, jsou nazlobený, hrozně, no. No, fanoušci, že jdou na svoji oblíbenou kapelu a lísky už nejsou. Tak tam vypuknou nějaký strkaničce s policisty, ovšem tam taky padne pár facek, jo, někdo taky dostane obuchem, jo, to tak bývá, ale celkem se to obešlo, to nějak vyšumělo dostraceno. Co bychom si dali ze Zeppelinama? Communication Breakdown.

Tak, jak doplnit kalendář, aby nám to vyšlo na čas tedy. Tak se na to podíváme, co bychom tady ještě vyhrábli. V roce 1996 James Brown vystupuje v Novom Yorku a výtěžek z koncertu nabízí organizaci, která bojuje proti domácímu násilí. Ovšem, znáte Jamese Browna, že jo? Ten jako není svatý, a tak se zákonitě stane to, co se stát muselo. Organizace bojující proti násilí odpoví Jamesi Brownovi: podívej se, chlapče, zmlátil si svoji ženu, tudíž si svoje prachy můžeš strčit, však víš dobře kam, přesně tam teda. Takhle to vypadá. Takže i pro dnešní kalendář má James Brown ban, takže si ho necháme na jindy. Posuneme se o kousek dál. V roce 1997 odešel do hudebního nebe, a to přesně 19. srpna, Petr Novák. Toho si pustíme. Ten svoji ženu nikdy netlouk. Oh yeah.

tak to byl Péťa Novák, nádherný hit, to si pamatuju, holky přitom brečely vždycky. A v roce 2023, 19. srpna, odešel do hudebního nebe Václav Patejdl, mezi přáteli, jak víme, nazývaný Vašo. A to by mělo být pro dnešek z hudebního kalendáře na 19. srpna všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Dneska máme středu, to se jede jeden z hlavních závodů, to všichni dobře víte. A do cíle právě dorazil pankáč, veze tři sestry a léto. A je to pro Peťulku.

Tak se podíváme na ty závodníci, jak si nám vedli, dokonce, jak jsem se doslech ze zpráv, v ztratě projeli bouškou, což je náročná věc. A i přesto je Vladěnka druhá dneska, máme ji tady a Vladěnka posílá nejkrásnější pozdravy spolu s holkama tatínkovi a dává saxon, mám takový dojem, já se podívám, ano, saxon, waiting for the night. Tak jo, posíláme.

Tak to byli Saxon, milí posluchači, pro Vladěnku. A máme tady českou kapelu teď na psání, bude to vytacit, mám takový dojem, pro Jerryho, to znamená, k ještědu to pošleme. A dnes prosím pro Ivanku a Zuzku k nám podještět tento song Poutník životem.

Tak to bychom měli poutníka životem z Vitacitelum a dokonce z vinilu podještět a Pavel Křivsoudová to vidí na Merlina Masona. Taky dobrá volba. Tak to zkusíme dát, co to provede.

Pak je tady Ondra z Poděbrad a ten to vidí na Vanaheim. Ahoj, prosím, zahraj všem, co poslouchají. Takže vy, co posloucháte, co máte uši k slyšení, jak říká klasik, tak to dáme, no, Vanaheim.

Tak, to by jsme měli Vanaheim a pak je tady, já se podívám a hned vám řeknu, kdo. Pak je tady Martin. U Martina mám takový dojem, že jsou to dvě přání z jedné adresy. Musím to prozkoumat, tak dáme zatím jedno. A je to Motorhead kapela, ale Motorhead a titul Motorhead tady nemám teď dostupný, musel by to hledat v deskách. Jestli může být třeba Strady Lennyho, bychom mohli dát Brotherhood of Man. To je taky dobrý. Tak zdravím Martina, posílám.

A se jsem letěl do toho konce, no, to jsem celý já. Tak doufám, že se líbilo. Za chvíli se podíváme za Pavlem do Polska, do Sopot, ale teď je tady Mišoš, který taky mimochodem přes zajímavou zprávu, že měl narozeniny zpěvák od Halloweenu. Co bys vám udali k narozkám zpěvákovi od Halloweenu? Fuck you what?

Tak, to bychom měli. A máme tady Pavla ze Sopot v Polsku, našeho stálého posluchače. Rád by slyšel The Jam, konkrétně Smither Jones. Ono týhletý verzí je hodně docela týhle skladby, takže nevím, jestli trefím, no, taky na ní nemáme všechny, pochopitelně, ale snaha je, jo. Budu to zkoušet, snad se do toho trefíme.

Tak se podíváme na další přání, který tady vidím, a vidím tady Vildu z Kutlířů. A furt tady mám tu schodu těch adres, odkud to chodí. A budu tím zkoumat, čím to je. No. To je zvláštní tohleto. A mám tady teda toho Vildu. Zkusíme to. A ten píše, že by chtěl DAD, Burning Star. Čau Jendo, zahraj nám do Kutlířů, Krumova kartám, dovolená míří do finále, ale nám to nevá. No to... byla nějaká nekázeň. Vydržte mi chvilinku, protože mě běží jeden z přehrávačů ještě stále. Tak, teď už by to bylo v pořádku. Dovolená míří do finále, ale nám to nevá. No tak, pokud můžu podle sebe, jo, jestli můžu... Tak já jsem penzi a mám dovolenou od ledna do prosince a většinu času trávím na Karibiku. No tak ty penzisti, že jo, znáte to. Tak jo, tak dáme ty DAD,

Ale bylo dobrý, docela D.O.D. Jurášek to vidí na Krypton a Koloseum. Zdravím jen do studia, chtěl bych nechat zahrát Alešovi do Protivína všem posluchačům a jasné i tobě. Tak jo, děkuju, jsem tomu rád. Koloseum dáme. Krypton považte. Tak tady je. Přiložte ucho.

Koloseum z alba Singly 2020, takže to bychom měli a já se podívám do Bochova, tady máme jedno přání, myslím, že Petr z Bochova, mám takový dojem, a budou to Arch Enemy. Takže Arch Enemy dáme, no, zdravíme do Bochova.

Tak to bychom měli Aršené, my posloucháte Rádio Hej, posloucháte středeční Rock on Air s Honzou Kulkem, to jsem já. Míla Hez píše, že by rád nechal zahrát pro svou manželku Renatu. Tady je trošku problém, vybraná píseň je už trochu mimo dostřel rádia, jestli můžu dát náhradní a něco podobného, nějakou hezkou kytarovku. Třeba od Keksu Horskou dráhu, to je taky hezký. Tak zdravím Renátu i Mílu a posílám.

0: Tak to byl Štěpán Gojan a Kex, Horská dráha a pak je tady Pavlík Suza, náš VIP posluchač. Ten by rád slyšel Trans-Siberian Orchestra, není problém, tak to dáme. Zdravíme Pavlíka a posíláme.
1: Radio Hej, s Jihlem Radio Hej, Das Radio, Na Dirlich.

0: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio
2: Hey. Na nic si nehrajem.
3: Paďour v Bukovanech poslouchal co? Katr, kapelu. Barbie a říká, že mu to nepřišlo špatný. Já si myslím, že to není špatný. To jako je docela dobrý.

Tak, zdravíme Paďoura z Bukovan. Zde nál zdraví pracující třídu pro změnu a říkal, že by něco z Alba Corrida.

Dobrý, zdravím z Denála. A je tady Terka a Belda, metaličku, že by. Co bychom dali za metaličku? Z černýho alba zase něco.

za chvilku, jak si vede Monika v kotelně, ale mezi tím tady mám hlášku od Míly Hesovýho, že měl správně napsat pro Renču. No, to víte, no, to se musí, to jinak nejde. A tak jo, tak pro Renču je to speciálně od Míly a Síla starých vín.

0: Tak doufám, že to máme u Renči vyžehlený s Mílou Bádva. A Monika v Kotelně, Monča v Kotelně psala, že teď je to docela dobrý, jo, v letě byly více, jo, byly velký, tak se jenom ohřejvala teplá voda, v podstatě moc práce nebylo, ale za chvíli už to začne, jak se dívám do kalendáře, že jo, začne studeně foukat z polí a Monika se bude muset u těch kotlů tam otáčet, to bude lopat, co tam půjde, že jo, to začne se zim, podzim na krku. Tak co jí dáme dneska, Monice, v Kotelně? Zkusíme třeba, Iron Maiden psala, no něco vyberu, zkusíme třeba Sašu Velikýho, to by šlo.
1: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too

Takže Iron Maiden, zdravíme Štěmaníku v kotelně a teď polevil trochu ten nápor, tak můžu ještě dohrát tu jednu věc do kutlířů. O jich tam bylo víc jednoho místa, jo, tak v začátku nešlo, protože byla tlačenice. A tady dobrý nápad tam mají a to vybrali, co to vybrali? AC/DC, tak to dáme.

0: Tak to bychom měli ACDC. No ACDC, tady máme ještě jedno přání, ale to až za chviličku. A já tady vyhledám něco, přišly další dvě přáníčka, tak jdu hledat. Zatím si dáme něco muziky, milí posluchači.
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock'n'Roll.
2: Do prdele, vole, tak se vám říkal, že to mám dost. Je půlnoc, máte to kurva slumit od půlnoci a to fakt mám dost. Jestli chcete hrát, tak prostě od půlnoci budete

Bloody Mary. Bloody Mary se jmenovala tato kapela, co nám zahrála vkusně naspívanou písničku hezkou. A teď tady mám Renči dvě. Jedna je s vašimi, druhá je tuším s Kutlířů a aspoň se domnívám teda. Tak nejdříve vememem první Renču. Zahraj nám s Martinem tuhle muziku i sobě, protože a tak dále a tak dále. Renča vybrala Godard. Godard je dobrá kapela. Tak to dáme. Už to letí do světa.

Pak tady máme druhou ranču, to je s Vlašimi a ta Promílu chce zahrát. No, jak jsem říkal, ta písnička v prvním kole neprošla, protože on je to tak ustanovený. Každý rádio má svůj repertoár a úředně danej teda, jo, to jako to není žádná legrace, jo, to znamená, že to, co hrajou, to, že takže nemůžete chtít třeba od svýho oblíbeného mainstreamového rádia, aby vám hrálo Sepulturu nebo Ministry, nedej bože Debustrol, a zrovna taky to obráceně, jo, takhle. A ta Krenča, no, co bychom nabídli, něco hezkého s Vláďou Myšíkem, to je klasika, nakonec je to i s textem od pana Josefa Kainara, takže to je super klasa, to by se mohlo líbit, zkusíme to.

Nesmím taky zapomenout na Honzu telefonistu, já jsem to hledal lidsku teď svědomitě, a kdo hledáte, najde, znáte to. Konec Bulamáchy, tři sestry.

Zdravíme Honzu telefonistu a podíváme se na toho Mílu. Ten tady má AC/DC, jak jsem hlásil. Tak zdravíme a posíláme.

Pak nám píše Vilda, jestli by bylo času chvilku, ono dneska není takový formule, jak jsem říkal, tak motorband bychom mohli dát, to jo. Ono jde o to, jo. Ono třeba o prázdninách hlavně, jo. V sobotu, tak ve středy nebývají, no není to pravidlo, ale středy nebývají tak nabitý, ale sobota to je masakr normálně, jo. A to se stává, že vstoupím do poslední hodiny vysílání a ještě 35 lidí ve frontě, jo. To je normálně... Většinou nastavuju, jo, ale pak jsou ještě dny, kdy nastavovat nejde, to je úterý a čtvrtek, kdy po mně jde další pořad, to taky nemůžu natahovat, ale tak se dáme do těch motorbandů, zdravíme a posíláme.

teď tady mám jeden velice náročný úkol, milí posluchači, takže hledám skladbu, ono musím do desek, ono to dá chvíli práce, tak si dáme kapelu Vosolit zatím. To je taky veselá kapelka.

A teď tady mám pro jedno speciálního posluchače přáníčko. Požádal mě o soundtrack z filmu Mlčení jehnátek, Silence on the Lambs. Tak to dáme, no. Tak zdravím a pouštím.

Tak to bychom měli soundtrack jeden a je tady Tomáš Zubrnický. Zubrnický Tomáš říká, že by System of Down, dobrý večer jen do ještě jednou, jestli není úplně nával, tak tě poprosím o tuhle taškařici od mých oblíbených systémů. Díky a hezký večer, přeji s pozdravem Tom.

Tak to bychom měli tuhletu taškařici od systému, zdravíme do Zubrnic a mám tady pankáče ještě, pankáč by rád, děvky ty to znají ze stejnojmenného alba od Kabátů, tak do toho půl je hotovo.

Tak, podíváme se, co tady ještě máme, něco tady je, takže no, za chvíli to budeme balit, milí posluchači.

Tak to bychom měli Ozzy Osbourna a já vám tady najdu nějaký pravěký tři sestry. Jeden z posluchačů mi říkal, jestli bych něco nevykutal. Tak já kutám, jo. Podíváme se do začátku 90. Tady dokonce, když vydávali, oni třeba často sestry nevydávali jako sestry, jo. To vydávali třeba jako, já nevím, Fanánek, Franta Sahula, Petr Václavek a Jiří Šimeček. Takhle to pitlíkovali zajímavě dohromady, že jo. Z téhle desky jsem vám vybral, on je to vlastně, poznáte, to je to cover od jednoho velkého hitu kapely Clash, ale takovej veselý, jo. Hezky se to poslouchá na jednu stranu, ale na druhou stranu se to nedá pouštět před 10. hodinou. Tak, jedeme.

Teď to řeknu, jak by to napsal třeba pan Kafka, jo. Když jsme tak dobře, v dobré míře pohromadě, tak to je chvilka. Já jsem, jak jsem hledal toho Fanánka s tím Sahulou, tak jsem narazil hlouby úplně někde na dně Almary, jsem narazil na starý Green Day a na velice poměrně starou desku kapely Red Hot Chili Peppers. Tam měla, dostala i zajímavou cenu, ale pozor, zabobal, jo, to, ale jinak ta deska je taky pochopitelně dobrá, že jo, to bych nehrál kvůli bobalu, jo, ale tak, jo, ty starý Green Day, Basket Case, to je hezká věc, to bychom si mohli pustit. Yes.

Tak jak jsem říkal, že jsem našel dvě desky zajímavé, jenom dvě, jo, protože moji přátelé říkají, že to byla nějaká sešlost, takhle rodina nebo tohle, jo, tak já jsem většinou přišel s tím, že jestli bychom si nemohli něco poslechnout, ne? My máme plný kvart, kde se od podlahy až ke stropu všude samý desky a normálně moji přátelé říkají, že tímhletím dokážu prostě normálně sestřelit jakýkoliv slibně rozvíjející se večírek, takže aby to nebylo dlouhý, jo, tak jenom dneska dvě, jo. Ta druhá je jsou Red Hot Chili Peppers. To je deska, která získala cenu, dokonce snad jednu z cen Grammy, ale zavouval, jo. To by jako vypadalo, že je to jako deska na nic, ale akorát má pěkný obal. Není. Ta deska je dobrá a ten obal dostal cenu, protože byl udělaný ve stylu Art Deco, jo. To je takový styl, hodně to v druhé půli 30. let frčelo strašně. Když se podíváte třeba na Route 66, teda vyjedete po té silnici, tak v Kokomo je dokonce benzínová pumpa velká a servis postavená ve stylu Art Deco. Že já už tady žvaním jako kniha, bože můj. Tak z té desky si pustíme čtvrtý track, jo. Jmenuje se to One Hot Minute, jmenuje to album. A já vám pustím My Friend, mý přátelé. Já věřím, že to přežijete, ty 4 minutky.

Tak to byla zajímavá deska od Red Hot Chili Peppers. Jinak ta deska, stejně jako Seržant Pepř, nemá přejezdy, tak hned se tam cpe další skladba. Jsem tam musel ufiknout. A jinak za co dostala tu cenu, za ten obal, to jsem říkal, já vám ho popíšu jenom tak jednou větou, možná dvěma. Je jenom taková malá holka, jak hraje na piano, a na tom bíku od toho piana sedí takový andělíček malinký a společně s tou holkou válí teda tu muziku na banjo čtyřstrunný, tam hraje ten andělíček takový mrňavej. A celý je to v tom stylu art deco a ve stylu, jak se dřív tisklo, jo, třeba ze dvou, dneska se tiskne ze čtyřech barev, barevný tisk, že jo, a tiskaři mají tak pro takový název a tohle se je tištěný dvouma barvama. To byl takový módní trend ve 30. letech. A abych to nevekecával, Renča říká, jestli bych neměl. No měl bych. Já jsem teda podíval se, co mi padne hned první do ruky z toho, co vyjmenovala, a padlo mi do ruky Rose Tattoo, mě napadlo. Heart Row, to bych měl dokonce. To jsem našel i desku, považte. Tak se dáme do toho. No za chvíli zavíráme, tak si to užijte ještě tu muziku.

A ještě jedno přání tady mám. Košická garážová společnost. Košická garážová společnost je z Košic, ale nejsou to Košice jako Košice, jsou to Košice u Tábora, abyste věděli odkaď. A ty chtějí, mají motorovou od kabátu. Tak to dáme. Když jsme u těch starých dobrých věcí, tak jeden začátek, starý dobrý začátek kabátu. To je pravda. Mnozí fanoušci kapely Kabát tvrdí, že ta deska mají motorovou je nejlepší album od kabátu. Já si myslím, že něco tam pravdy bude. Tak to dáme.

Mají Matarovou. Milí posluchači, já se dívám na hodiny, víte, co se říká, v nejlepším přestat, jo? Já se ještě kouknu, jestli tady něco nebude. Je. Nazdar, bazar. Tak dáme ještě. Ale asi ne, protože tohleto je dlouhý. A je to jedno přání, který už tady odtud to bylo. Takže musíme respektovat nováčky, kteří ještě nic neměli. A dneska novej je tady, no novej, je to stále posluchač, a dneska večer tady, tuto sobotu ještě nebyl, Venca S, do Jetřice, krásná vesnice nad Sázavou, milí posluchači, nejkrásnější vesnice nad Sázavou přímo. A dává Polís, Venca S, Polís Roxanu. No, to by mohlo být. To by mohlo být. A tak to dáme. A je to poměrně i... No, není to tak dlouhý. Nechá, je to běžná rýlka, tak to se vejde. Protože se blíží 10. hodina a už musím přepínat, tak ještě jednu písničku pro a tentokrát pro Vencu S z Dojestřič, úplně nejkrásnější vesnice nad Sázavou. A já vám děkuju za poslech, milí posluchači, a zítra, co je zítra? Čtvrtek. Zítra bychom měli mít starý desky, budu se těšit, teda zítra starý desky, kdo máte rádi vinily, tak 33 obrátek do stereo sluchátek zítra. A jinak já vám děkuju za poslech, jak jsem říkal, mějte hezký zbytek středy. Jak vždycky říkám, středa se dobře užívá, to je takový užívací den, dobrý. Takže mějte hezký zbytek středy, mějte se fajn a hlavně, což je velmi důležitý, držte vlnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Vincente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Hezkou a příjemnou hlubokou noc v hodině mezi psem a vlkem vás zdraví Honza Kulík, starý pes, co rád, že to jsem já. Dneska vás provedu víceméně umělci a jsem tam i big bandy konce let 30. do první půl let 40. aby jsme si toho času užili, protože furt jsme měli nějaký tematický pořady. Dáme si takovou oddychovku, jo, decentní. Tohle to byl Joe Venuti, skladbička Something. Joe Venuti tady bude ještě jednou ve skladbičce Nothing. Byl houslista dobrý. A pak se podíváme na Canta Basieho.

Count Basie Blues po setmění. Poznámka pro hifisty, jo. Tady ta deska není zničená, ale protože je to edice Brunswick, která se k nám dostávala krátce po válce, desky lisovaný ještě z válečního materiálu, takže ten matroš nebyl tak dobrý, jo. Ta struktura, je to tam slyšet. Já tady mám Jimmy Lunsforda, ale ten bude za chviličku, počasí dáme ještě jednou Count Basieho, tohle to byl snímek z roku 1938, z roku 1940 už, a Mountain Swing se to jmenuje, kvalita už je podstatně lepší.

Na desku společnosti Brunswick se vrátíme znova, respektive k deskám společnosti Brunswick, a tentokrát to je Jimmy Lunsford, Moje modrý nebe, klasika, standard. Tak nejdřív ten Jimmy Lunsford, pak Albert Emmons. Držte vlnu.

Jak už jsem tady jednou říkal, tak Albert Emmons se živil hudbou víceméně příležitostně, nebyl takový zapálený jazzman jako většina, že jo, lidí z té doby. Když ho to nebavilo, tak na to hodil loď a živil se jako pingl nebo dělník, montér v autosprávkárně, a když začali svědět prsty, tak zase šel do toho. Billy Cotton Orchestra, zachovala značka Imperial a Standard, prachy nepadají z nebe.

ortodoxní svingař by řekl, to je limonáda teda, stokrát sladší cukru. No, je to závěr let 30. tohleto, je to taková trošku přislazená verze, no, taková komerčnější, ale má to mojí diskotéce, dá se říct, taky místo, přece tu desku nevyhodím. Teď si dáme opět Counta Basieho Mountain Swing a za chvíli je tady opět Jimmy Lansford a se standardem Sladká sůl.

Že je to na Brunswicku, to jste určitě poznali, jak to hezky šustí, a já takhle dělám vždycky u nás na rádiu ve čtvrtek na večeru pořady Oldies Party se to jmenuje, a tam jako prostě chrastím těma starýma vinilama a já jako co odbornýho o tom řeknu, a to se dělá běžně, jo. A jednou občas za nějaký uherský rok ve mně chytnou saze a celou dvouhodinovku tam napálím jednu bombu vedle druhý, jo. A tomu říkám zbraň hromadného ničení, a přesně to dneska dělám se swingem, ale jsem tam vám řeknu jak něco zajímavého. Django Reinhardt, Stepan Grappelli, Dojna.

Tak to byl nikdo jiný než Karel Vlach a Václav Irmanov, nebo taky Vjačeslav Irmanov a známý standardní Candy. Aby jsme do toho tak neřezali jako pořád, tak si dáme Day After Forever. Den, který by měl trvat navždy, když se někdo zamiluje, že jo, to je srdce rvoucí, milostná záležitost. Když někdo zamiluje, tak většinou to má trvat navždy, no někdy to potom trpce lituje, ale to je zase jiná věc, která do jazzu vůbec nepatří. Držte vlnu.

jsem zapomněl říct, to byl Karel Blacha opět, Vlačeslav nebo Václav Irmanov, jak chcete, ono obojí platí. A když teda hrajeme toho Vlacha, tak bychom si mohli dát nějaký kousek s Jiřinkou Salačovou. Říkej mi to, to byl velký hit, říkej mi to prosím potichoučku, 40. leta, to byla ta euforie, že jo, tak krásný období teda až do roku 1948, ale to sem taky nepatří, že ano.

Když jsme už ty druhý půli 40. let, zase brzy už jsme jako přeskočili, tak bychom si mohli dát ještě jednoho Karla Vlacha, tentokrát s Voskovcem a Werichem. Je to známá balada o byrokratovi, je to obě strany vám pustím, protože na jedný je předscéna a na druhý, a ta předscéna stojí za to, takže trošku mluveného slova. A na druhý je krásná swingovka. To je z doby, kdy se Voskovec s Werichem vrátili z Ameriky a oba si mysleli, jako, že to s bolševikem půjde. Jo. A jak se jako okázalo, tak

0: 9 a samo spouštěč v nose měl ten obr.
1: Ano, a foto celu v uchu.
0: Ano,
1: bylo báčné.
0: Krásný snímky s tím dělal.
1: A Homer to krásně líčí, jak on právě vyvolával snímky z dovolený, který nadělal tím bokem, když v tom vstoupili do té jeskyně Řekové.
0: Ano, Odysseus je vedl a jak tam vešli, tak pustili světlo a zkazili mu ty snímky.
1: No to vidět toho obra to těsně dožralo, hned se do nich pustil. Co vy tady takhle koukajte, prosím vás, dejte... Povídá. No,
0: to je doslovný překlad, jak to píše Homer.
1: A hned jim řekl, tady zůstanete, nehnete se odsaď, budete mi míchat vývoj.
0: No, aby nemohli ven, tak zased východ z té jeskyně a tím se dopustil omylu, neboť zamezil přístup vzduchu a nastalo tam dusno, parno a vehementno.
1: Samo sebou tomu obrovi se začalo klížit to oko a na to tata spal.
0: No, s jedním okem usnete rychleji, než se dvouma, že?
1: To je konečně pochopitelné. A jakmile spal, Řekové to viděli, viděli tam ležet takovou kládu
0: a
1: velikou.
0: A rozpálili na ohni a tím žhavým koncem ho vypálili to oko, to udělalo zasíčalo, toho probudilo, on otevře oko, vidí, že nic nevidí a vidí hned, na čem je.
1: A povídá hned, tak tady zůstanete, ani se odsaď nehnete, budete to dát do smrti.
0: Jo, jenže...
1: Tom se ozvalo blbe,
0: blbe, blbe, vovce tam měl.
1: Ano, stádo vovci a to muselo ven na pastvu.
0: Podle smlouvy on musel je pustit ven.
1: Tak je pouštěl ven a takhle chudák na to neviděl, ne, tak pohmatu je pouštěl, aby mu Řekové neutekli mezi těma vovcema. Jenže Řekové chytrý, chytli se těch vovcí ze spoda.
0: No, Řekové se vždycky někoho chytnou, to je známý.
1: A tak vyklouzli.
0: No a Odysseus byl poslední a když viděl, že má na kahánku, tak se chytil berana a toho zachránil.
1: Tak je ta historie podle Homra.
0: Jenže ten konec už není aktuální, protože to jsme říkali v roce 1938.
1: Já myslím, že teď by bylo na místě ukázat něco tedy z doby temného středověku.
0: Aha, vymyslíte takový středověk, když si ještě blbost přišla na svým.
1: Správně, doba skutečně feudální, kdy nevolník pokorně ždímaje čepici musel se ještě plahočit k úřadu jako k vrchnosti.
0: Ano.
1: To ukázat lidem, aby si uvědomili, jak daleko jsme od té doby pokročili.
0: Výborně. A to by bylo nejlépe, kdybychom vzali takovou baladičku středověkou, něco na způsob, jako psával Francois Villon.
1: Celá správně, balada někdejšího, přítomného a budoucího byrokrata.
0: A teď zbývá ne...

poskytuje ochrany. Bez obálky vám pomoc není. Neúřadujem pro strany.

hrozí noze bez ochrany. Pocení nohou důvod není, neúřadujem pro strany. Zanechme zbytečného klení, boj s úřadem, boj prohraný. Když úředník

Svinkovka nějaká dobrá. Já bych tady měl kousek z roku 1942, je to J. McSharn a jeho orchestr společně s Charlie Parkerem a Walterem Brownem. No tak co si dáme, jmenuje se to Jumping Blues.

Je zajímavý, milí posluchači, jak to vždycky s váma uteče, tady s vámi a s jazzem. Mrknu na hodiny a zjistím jendo, no, to už jako by byl čas pomalu jako roztracena, vytratit se ze studia. Tak co nám zbývá, no? Kdo nám mrzne dneska St. Louis Blues? Dáme si jednoho umělce, kytaristu, který se jmenoval Chet Atkins, žil mezi léty 1924 až 2001. A taky to zahrál pěkně v duchu našeho pořadu, žádná moderna, decentní záležitost, pěkná, a která leze sama do ucha. Tak tedy, jak říká Janička Koupková, jazz práci, já se taky loučím a budu se příště opět těšit při Starampsovi, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích naslyšenou.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla 1 hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.